0: ale se ví, to mám tohle jindrýka.
1: Ale to nevím, že se jde.
2: Metal Kraber Senil Mankestor.
0: Ono za každého jsou ono zelí osma.
1: Na slíhe jsme.
2: Metal Kraber Senil Mankestor.
0: Jenke mítke na hrka bacha drunka
1: ze. No, díky. Sich, jos, jos.
2: Metal Kraber Senil Mankestor.
1: Kovír vy je jůr, fuše.
0: Ja, a vy kuk. Ja, voilà.
2: Little Krabber, Senile Monica Storm.
3: Witches.